0: Václav Neckář, létomé, tak sme si dali borúvkové, teda čučoriedkové koláče od babičky, to sa v nedeľu popoludní hodí a do výročnej hitparády teraz presuniem Petra Cmorika a jeho novinku z tohto roka, pesničku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Ticiach na hlavnom ťahu pri Kostole smerom do Prešova a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite bezpečne a želáme šťastný návrat domov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mu

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,